0: Új, jak dobře, no, že kýpa, vůbec, tak na nějaké všechno řadě, jo, jich teď. U té jíte jsem běh, ale to mnoho jít ničen, jako není maga, že jich teď, udáte mě písom, kýbek. A níž, jako šeš, než kak se nejtego netuže, že jim šeč. Ani u jíko, když níž se osm den, on je jim šap, a to kč, jako není maga, že god nejde, no, ptěk, nož, udejte se La Forge 2, LG 4, a když mě nemá zká, jak dok se nejtač, že jich teď, bak o česi. Kje u té jíte se ujmen, že jsou se, kje ještě bugumo, a když mě tak mi, was on P. Amos Ruan, Valdor, kje mě senetér. U tam nem naško i ja im tem hi watcho da da sa Redison LG3 was ka igres gema gen da hi da sa sesibi ismein hi go da ki ta no mu ina shuk se ta ga soapful.qc.ca ha da ja jishbi ta bi ya
1: Wajak maswa Daisy House ne utsmakan sesibich ago pashit shtmak CBC iyo yomoyabi
0: Ako mag nishtim dbaj mon jabatam kako Philip Medowash shagen shashni shaka gamsen hak misin higini becoming whole a great journey through trauma healing and purpose ishan kadom uyashtani shon datum no name the night ni chani ne bashta jenigin aiki barni watching sinak no ishecho A jak nějaký byl, i jako když jí hodí ze si to dočí, tak jak nějaká nějaká naše gagom, čede žonže jim teď, kde hega mi ojte, če jim teď. Kde jim jak čivýho gohoví, hendoj mě, když vojče, že nandáš